right wada awurade ase awia yenko awurade ase mu obi de na seda ba e de afa whatsapp